0: igen. Lama, lama, bama, lama, rock and roll is
1: king. Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.